nemůže ani tyč. Říkám si, důbí zdaň ézel, kam si to vlezl jdi pryč. Temný kout, tohle města to mě mohlo napadnout, že mě tu někdo strestá, vole, tady je mi nové pole. Dežuje porec, unese jak ledoborec, tup, tudu.